0: Významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. května. Tento den roku 1936 se narodil herec Dennis Hopper. Roku 1949 přišel na svět tanečník a zpěvák Jiří Korn. V roce 1991 horolezec Leopold Sulovský vystoupil jako první Čech na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Po 6 letech se ženil herec Sylvester Stallone. Rocky Balboa. V roce 1968 přišel na svět Richard Hind z kapely Texas. Důvod slavit mají i Paul Janos, Iron Maiden, Jordan Knight, člen New Kids on the Block nebo irská zpěvačka Enya. Zapomenout nemůžeme ani na Herný Beret ze skupiny Eternal a narozeniny má od roku 1974 také jedna z Kors, Andrea.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax. Relax Radio. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Vzal si dva lízenky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýr.

0: 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. května. Tento den roku 1936 se narodil herec Dennis Hopper. Roku 1949 přišel na svět tanečník a zpěvák Jiří Korn. V roce 1991 horolezec Leopold Sulovský vystoupil jako první Čech na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Po 6 letech se ženil herec Sylvester Stallone. V roce 1968 přišel na svět Richard Hind z kapely Texas. Důvod slavit mají i Paul Janos, Iron Maiden, Jordan Knight, člen New Kids on the Block nebo irská zpěvačka Enya. Zapomenout nemůžeme ani na Herný Beres ze skupiny Eternal a narozeniny má od roku 1974 také jedna z Kors, Andrea.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

devadesátky v 9 na Relaxu. Devadesátky každou neděli večer mezi 9

víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty, které jsme měli rozdávat.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu Skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
2: Hele, vyšla nová kaplinka.
3: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
2: Portugalsko, slunce, oceán, romance a prej totálně neodolatelný týpek.
3: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
2: Jasně, romantický útěk v praxi. Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku.

0: kvality. XXX Lux do nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Radio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Je relax.
0: Relax Radio.
2: Ležíme zrastený.

0: Je 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Ráno bude polojasno až jasno, během dne pak převážně oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. V pozdějších večerních hodinách pak bude oblačnost opět ubývat. Nejvyšší dnešní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Krásné dobré ráno všem, co ladíte Relax Radio, startujeme.

0: Hokejový šampionát.
1: Včera čeští hokejoví reprezentanté podlehli po napínavém duelu se Slovinskem v prodloužení 3-2. Nicméně po včerejší porážce se Slovinskem tak se drží na druhé příčce tabulky skupiny B, kde jsme hned po Kanadě a máme 4 body. Dneska česká reprezentace nic nehraje, naši reprezentanti odpočívají na zítřejší zápas, který proběhne tedy zítra v pondělí 18. května ve 20 hodin a 20 minut se Švédskem. No ale pokud se chcete dívat dnes na hokej a sledovat vývoj celého mistrovství, které probíhá ve švýcarském Curychu a ve Freiburgu, tak se můžete těšit ve 12 hodin a 20 minut. USA, Velká Británie, skupina A, Itálie, Slovensko, skupina B.

0: a pak od 20 hodin a 20 minut ve skupině A Německo, Lotyšsko a ve skupině B Norsko, Slovinsko, 20 hodin, 20 minut. No a my našim reprezentantům držíme palce, ať si odpočinou na zítřejší Švédy.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax Radio. Největší hity 90. let.

Mám tady pozvánku na spousty kulturních akcí, na které se můžete těšit. Mám tady pozvánku pro všechny kladeňáky do kladenského kina Sokol, kde ve středu 20. května se můžete těšit na jedinečnou houslovou show na houslistku Kelty a ta už to kino Sokol rozezní ve středu 20. května od 19 hodin. Můžete se těšit na irské a keltské písně v podání špičkových umělců i na unikátní autorskou tvorbu s pestřenou tanečními prvky. No a mám tady pozvánku na už skoro tradiční, by se dalo říct, hudební festival Malva Fest, který proběhne v sobotu 23. května a na Uvelvar v Malovarském rybníku, respektive u něj. No, v něm možná taky, ale to až někdy po 22. hodině. Můžete se těšit hlavně na Luci Revival, civilní obranu Mandalu, ale svou premiéru bude mít i kapela Variabilní symbol, tak si to určitě nenechte ujít a budu se tam na vás těšit.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pozor všem řidičům na D7, na 19. kilometru u Netovic jsou tu dvě havarovaná vozidla, tak projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: 10 hodin 43 minut ladíte Relax Radio. Na Relax Radio se vás rádi na našem Facebooku Relax Radio samozřejmě ptáme na spoustu věcí a dneska se vás ptáme na to, jak jste se poznali se svým partnerem nebo se svou partnerkou, kdy a kde a jak se začal psát váš společný příběh. Pochlubte se nám na náš Facebook do komentářů Relax Radio nebo na telefonní číslo 606 736 736. Jak jste se poznali se svým partnerem nebo se svou partnerkou?
1: Relax Radio je on air i online. www.radio-relax.cz.
2: Na Facebooku a Instagramu jsme

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na D6 na Karlovarce ve směru na Prahu, ale i ve směru na Karlovy Vary. Došlo tady k veliké dopravní nehodě na 83. 82. kilometru. Je tady auto na boku, auto na střeše, na místě zasahují i záchranáři s vrtulníkem, probíhají záchranné vyprošťovací služby, tak pozor, bude, počítejte určitě s nějakým zdržením a pozor, ve směru na Karlovy Vary je vozovka uzavřena. Tak šťastnou cestu a držte se, dávejte pozor na silnicích.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: vyrazíte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9 999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
1: Jíst zdravěji jde v Albertu snadno. Jsou tu oblíbené týdny akčních slev v našem novém katalogu zdraví. Objevte přes 500 produktů za exkluzivně nízké ceny. Biojavorový sirup Nature's Promise 4 litrů s apkou za 99,90 a bezlaktózové trvanlivé mléko litr s apkou za 17,90. Albert.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto.

0: 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dopoledne bude polojasno až jasno, během dne pak převážně oblačno a ojediněle se vyskytnou i přehánky. V pozdějších večerních hodinách bude oblačnosti opět ubývat. Nejvyšší dnešní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Krásné dopoledne všem relaxákům a relaxačkám, máme neděli 17. května a otevíráme 11. hodinu, která bude klasicky plná muziky. Můžete se těšit na Calvin Harris, Jazzy, 911, anebo budeme společně s kapelou Krištof tahat za jeden provaz, no, za provaz, spíš za šňůru.

0: Máme neděli 17. května a to znamená, že slaví svátek všechny Anety a Anetky, tak přejeme jim všechno. Nejlepší původ jména Aneta je z hebrejštiny, kde se přes Francii a přes francouzštinu dostal až k nám ve formě jména Anet. No a my už jsme si to jméno klasicky počeštili na Anetu. No, přejeme všem Anetám a Anetkám všechno nejlepší a ať vás čeká třeba nějaká důležitá rodinná událost nebo nějaké důležité životní rozhodnutí v podobě třeba státnic nebo maturitní zkoušky, což je teďka aktuální, tak držíme palce, přejeme všechno nejlepší a posíláme písničku More Than a Woman pro všechny Anetky a Anety.
1: Relax, největší hity.

0: 17. květen, máme 11 hodin 20 minut. Teď jsme slyšeli kapelu Krištof a jejich písničku Šňůry. 17. květen, kromě toho, že jsme dnes přáli všem Anetám a Anetkám všechno nejlepší, protože mají svátek, tak dnes je i Mezinárodní den boje proti homofobii, protože v tento den v roce 1990 vyřadila Světová zdravotnická organizace homosexualitu z mezinárodní klasifikace nemocí v roce 1990. Dnes tedy Mezinárodní den boje proti homofobii. A teď už John Legend a písnička Preach.
1: Víkendový relax. Relax.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro. Skonto nabité.
2: Kdo zaváhá, neušetří. Až do této neděle vám v obchodních domech i e-shopu skonto.cz vrátíme 1000 korun zpět z každých 2500 korun nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka. Skonto nábytek.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia Chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům v Praze na Barandově, v ulici k Barandovu je tady mimo světelná signalizace a silný provoz, tak dávejte pozor, ať do nikoho ne.

Těsně po dnešní jedné hodině raní jsme poznali nového vítěze Eurovize. Stala se jím bulharská zpěvačka Dara se svou písní Bangaranga. Pro Bulharsko se jedná v podstatě o historický milník, protože doposud v Eurovizi nevyhráli. Tak mají svoji premiéru. Český reprezentant Daniel Žižka tak skončil až 16. Nevadí, třeba to vyjde příště. Nicméně já jsem si to poslouchal, ty interprety, a velmi mě zaujala písnička, se kterou bylo reprezentováno Finsko. Ta písnička se jmenuje Takatuka. Píše se to Takatukka se dvěma K. A protože neumím finsky, tak jsem si musel zjistit, o čem tam vlastně ten jejich reprezentant zpívá. Tak vážení přátelé, Takanuka ve finštině znamená mulet. Ano, přesně ten typický jágrovský účes. Je to písnička jednoduše o tomhle účesu, že s ním jde všechno lépe, a velmi doporučuji k poslechu. Písnička z Eurovize, Finsko a Takanuka. No a teď už Rem a písnička Heat.

0: Jak jste se poznali se svým partnerem nebo partnerkou? Na to se vás dnes ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736. Jak jste se poznali se svým partnerem nebo partnerkou? Kdy a kde se začal psát váš společný příběh? Pochopte se nám do komentáře na náš Facebook a nebo na SMS bránu, hlasovou schránku nebo WhatsApp číslo 606 736 736. Jak jste se poznali se svým partnerem nebo partnerkou?
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
2: Relax Radio.

0: Čau.
1: 12 hodin.
2: Relax Radio.
1: Časí. Odpoledne očekávejme převážně oblačno a ojediněle s přeháňkami. V pozdějších večerních hodinách bude oblačnost bývat. Nejvyšší dnešní teploty se budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Krásné poledne všem, co ladíte Relax Radio. A jestli máte před sebou zrovna teďka něco dobrého, ať už je to nějaký nápoj, nebo nějaké dobré jídlo, nebo se na něj mlsně koukáte skrz dveře trouby, nebo skrz dveře mikrovlnky, přejeme vám dobrou chuť a jako nášu vám nabízíme Evu Farnou, nebo One Direction, Anne Lee, anebo Adele, Set Fire to Rain, už v téhle hodině.

Znamení zvěrokruhu a horoskopy, to je jedno veliké téma. Je to ale spíš mýtus, nebo to má co dočinění s realitou? No, z vědeckého hlediska jsou znamení zvěrokruhu a horoskopy jednoznačně mýtus. Astrologie nemá oporu v reálných fyzikálních zákonech a ani v datech. Přesto pro hodně lidí a horoskopy představují hodně zasahují do reality a je to pro ně takový sebereflexní nástroj. Horoskopy nám pomáhají pojmenovat určité emoce, určité stavy a usnadňují orientaci v mezilidských vztazích. No ale proč vlastně máme tendenci horoskopům tak často věřit? No, odpověď je opravdu vědecká a může za to něco, co se jmenuje Forerův efekt. Forerův efekt je psychologický fenomén, při kterém lidé považují něco velmi obecného, můžeme říct, že až vágního, za univerzální popisy, nebo nějaký univerzální popis něčeho za vysoce přesný a hodně detailní portrét své vlastní povahy. Jednoduše řečeno, třeba v nějakém horoskopu u popisu nějakého znamení, tak je to většinou napsané takovým způsobem, že když byste měli rukou zakryté to samotné znamení, tak si řeknete, Ježíš Maria, to sedí přesně na mě. No jo, jenomže takhle to je napsáno úplně u všech znamení. To je ve zkratce Forerův efekt a dá se využít nejenom v horoskopech, ale třeba i v nějakých marketingových frázích, v nějaké reklamě. Tolik horoskopy a zvěrokruh na Radiu Relax a my si teď dáme Enlí a Voices.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 17. května. Tento den roku 1936 se narodil herec Dennis Hopper. Roku 1949 přišel na svět tanečník a zpěvák Jiří Korn. V roce 1991 horolezec Leopold Sulovský vystoupil jako první Čech na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Po 6 letech se ženil herec Sylvester Stallone. V roce 1968 přišel na svět Richard Hind z kapely Texas. Důvod slavit mají i Paul Janos, Iron Maiden, Jordan Knight, člen New Kids on the Block nebo irská zpěvačka Enya. Zapomenout nemůžeme ani na Herný Berez ze skupiny Eternal a narozeniny má od roku 1974 také jedna z Kors, Andrea.
0: Kalendárium. Významné události

0: Máme 17. května a to znamená, že dnes slaví narozeniny hned dva čeští muzikáloví herci, konkrétně jeden herec a jedna herečka. Samozřejmě jako první musím popřát dámě, a to Míše Tomešové, u které vím, že nás občas v neděli poslouchá. Takže Míšo, jestli mě náhodou teď slyšíš, tak já ti za všechny od nás z rádia, ale i za všechny relaxáky přeju hodně štěstí, hodně zdraví, lásky, ať tě doma kluci moc nezlobí a ať už nemusíš nikam v životě spěchat. No a náš druhý oslavenec, legenda české muziky, filmu a muzikálu, Jirka Korn. Tak samozřejmě od Jirky si musíme dát nějakou písničku. Teďka v playlistu tady mám písničku Té, co snídá. Takže dnešní dva oslavenci, muzikáloví herci Míša Tomešová a právě teď Jirka Korn na Rádiu Relax.
1: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Eva Farná na rádiu Relax, máme 12 hodin 33 minut. Eva Farná je jedna z nejposlouchanějších českých, ale i polských zpěvaček. Mám tady o ní pár zajímavostí. Eva Farná zažila bleskový start kariéry už ve svých 13 letech, kdy vydala debutový hit Měl jsi mě vůbec rád a okamžitě vyhrála cenu Objev roku v anketě Český slavík. Jak jsem říkal, Eva Farná je dvojjazyčnou hvězdou. Eva je totiž polské národnosti, ale má české občanství. Zpívá, skládá, ale i koncertuje jak v češtině, tak v polštině. Kromě tohle talentu, tak ovládá hru i na několik nástrojů. Mimo zpívání, tak umí hrát na bicí, klavír, ale i na elektrickou kytaru. No a taková třešnička na závěr. Eva Farná je takový dabingový unikát, protože dokázala nadabovat, ale i naspívat postavu dikobraza, který se jmenuje Ash, v animovaném snímku Zpívej. Přičemž šlo o její první dabingovou zkušenost a tuhle tu zkušenost si zopakovala jak v češtině, tak v polštině a já bych řekl, že i úspěšně. Tolik Eva Farná a teď už One Direction, Best Song Ever na Relax Rádiu.

0: Jak jste se poznali se svým partnerem nebo partnerkou? Kdy a kde se začal psát váš společný příběh? Na to se vás ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736 a vy nám odpovídáte, píše nám posluchačka Míša a posluchačka Monika, tak obě dvě teď pravděpodobně už ne slečny, potkali svého polovičku, nebo svou polovičku v práci. No, ale píše nám i posluchač Pavel a ten poznal svoji partnerku přes seznamku v rádiu. To by mě zajímalo, jestli někdo máte obdobnou zkušenost, protože co já vím, tak seznamky v rádiu už moc teďka nefrčí. Byli byste proto to znova obnovit, rádiové seznamky, nebo stačí, když se nám pochlubíte na náš Facebook Relax Radio do komentáře, jak jste se poznali se svým partnerem nebo partnerkou, nebo na telefonním čísle 606 736 736.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Rádio.

znamenali, že svatokrádeže jsou aktuální i ve 21. století, protože pár dní zpátky se z jednoho kostela na severu Čech ztratila, respektive byla ukradena lebka svaté Zdislavy. Odborníkům a policii se jí podařilo vypátrat, ale ta lebka byla zalitá v betonu. Během víkendu tak si odborníkům povedlo úspěšně tu lebku z betonu vyjmout, aniž by ji nějak poškodili. Zpráva píše, že relikvie je zachovalá a nyní jí čekají další restaurátorské práce. To oznámila dnes policie. Lebku ukradl v úterý z baziliky v Jablonském Podještědí na Liberecku muž, kterého policisté dopadli ve čtvrtek. Soud ho v sobotu, tedy včera, odmítl vzít do vazby a pustil podezřelého na svobodu. 35-letý silně věřící zloděj relikvii zalil do betonu a chtěl jí v pátek pohřbít v řece, protože nesouhlasil s jejím vystavením. No, co na to říkáte? Mě to baví, že svatokrádeže jsou stále aktuální témata. No a nás teďka čeká Jonas Blue a William Sinch, písnička Mama.

0: Je 13 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio.
0: Dnes odpoledne bude převážně oblačno a ojediněle se můžou vyskytnout i přehánky. V pozdějších večerních hodinách se bude oblačnost klidit z naší oblohy zase někam dál. No a nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Krásné odpoledne všem, co ladíte Relax Radio. Čeká nás opět hodina plná senzační muziky. Můžete se těšit na taková jména, jako je Linkin Park, Shawn Mendes, Sebastian, anebo třeba na dvě lahve vína od Marka Ztraceného. Live!

0: Hokejový šampionát. Včera čeští hokejoví reprezentanté podlehli v napínavém duelu se Slovinskem v prodloužení 3-2. Nicméně i po porážce se Slovinskem naši reprezentanti obsadili v tabulce skupiny B druhou příčku se 4 body hned po Kanadě. A naši hokejisté teďka odpočívají a připravují se na zítřejší zápas se silným soupeřem se Švédama a tenhle zápas proběhne už zítra, tedy v pondělí 18. května ve 20 hodin a 20 minut, to se hezky pamatuje, 20:20, tak budeme fandit klukům a tím to hraje. No, aktuálně se teďka hraje ve skupině A souboj USA, Velká Británie, druhá třetina, USA vede nad Velkou Británií 1-0 a ve skupině B aktuálně také druhá třetina, Slovensko, Itálie za stavu 1-0. No, můžete se těšit od 16:20 na souboj Rakousko-Maďarsko a na Švédsko-Dánsko. No a od 20 hodin a 20 minut dnes další dva duely Německo-Lotyšsko a Norsko versus Slovinsko. 20 hodin, 20 minut a pokud máte náladu třeba dříve, tak od 16 hodin a 20 minut. No a česká reprezentace zítra v pondělí 18. května 20 hodin, 20 minut. Držíme palce.
1: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaauto.cz.
2: Relax Radio. Relax. Největší hity 90. let.
3: Relax Radio.

0: Jestli už se vám stýská po tropických teplotách, tak si na ně budeme muset ještě nějaký ten den počkat, ale mám tady pro vás takový tip na zahřátí, konkrétně na jeden nápoj, na jeden lahodný nápoj, který dokáže zahřát. Ten nápoj se jmenuje chai latte, píše se to chai latte a chai latte je populární horký nápoj a na popularitě v Česku ještě nabírá a tady ten nápoj tak kombinuje silný černý čaj, směs aromatického koření a horké napěněné mléko. Tenhle nápoj chai latte vznikl jako moderní západní variace na tradiční indický nápoj, který se jmenuje masala chai. A z čeho se to vlastně skládá, to chai latte? Co tam najdeme za ingredience? Tak samozřejmě základem je silný černý čaj. Pak tam máme směs koření, která by klasicky měla obsahovat skořici, kardamom, zázvor, hřebíček a černý pepř. Samozřejmě to celé se zalévá horkým mlékem nebo jeho rostlinnou alternativou, například ovesným nebo mandlovým mlékem. A to mléko je našlehané skoro stejně jako třeba u klasického kávového latte, proto se to také jmenuje chai latte. No a chai latte je nasládlý nápoj a to ta sladká chuť, sladidlo, jako sladidlo se používá med, cukr anebo syrup, aby právě vynikla chuť toho koření. Chai latte obsahuje menší množství kofeinu než běžná káva a je ideální volbou pro chladnější dny. Nicméně pokud jsou třeba horké dny, tak existuje i ledová verze, která se jmenuje iced chai latte, tedy iced latte, chai latte s ledem. Tolik tip na nějaký ten nápoj, pokud potřebujete trošku zahřát dneska, fouká trošku studený vítr, chai latte opravdu doporučuji, je to dobrá věc a stojí za to vyzkoušet. A teď už písnička The Best.
1: Největší hity Relax Rády.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
5: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
4: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com

0: relaxu. Mám tady pozvánku do kladenského kina Sokol na středu 25. na 19. hodinu, na 7 hodin večer, kdy kino Sokol rozezní houslistka, která si říká Kelty. Můžete se těšit na irské a keltské písně v podání špičkových umělců i na unikátní autorskou tvorbu s pestřenou tanečními prvky. A jako další tady mám pozvánku na festival Malva Fest, který se bude konat v sobotu 23. května ve Velvarech u Maloverského rybníka. Vstup je možný už od 16:30 a první kapela bude začínat v 17 hodin. Můžete se těšit na Lucy Revival, Civilní obranu, Mandalu a svou premiéru bude mít také kapela Variabilní symbol. No, program je pestrý a já se na vás budu těšit na Malva Festu v sobotu 23.5. od 16:30.
1: Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pozor všem řidičům na jižní spojce v Praze ve směru na Barrandov, ještě před Barrandovským mostem okolo Braníku, jsou tady dvě havarovaná vozidla, osobní auto a motorka, tak projíždějte tudy se zvýšenou opatrností a šťastnou cestu.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás.
2: 606 736 736.
0: S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Jak jste se poznali se svým partnerem nebo partnerkou? Kdy a kde se začal psát váš společný příběh? Na to se vás ptáme na našem Facebooku Relax Radio a na telefonním čísle 606 736 736. A vy nám odpovídáte. Píše nám posluchačka Jitka, která potkala svého partnera v den svých 18. narozenin v restauraci. A píše Jitka, je to už 56 let, no tak to je krásný. Posluchačka Lucie, tak ta poznala svého současného partnera v hospodě. To je takové krásné, řekl bych, po česku. Šárka poznala svého partnera na taneční zábavě. Píše nám posluchač Pavel, který poznal svoji partnerku úplnou náhodou. Zatímco Dana, tak ta potkala svého partnera u garáže jeho kamaráda a píše, byl v modrých monterkách. No tak to bylo jasný. No a na závěr nám píše posluchačka Ester na otázku, jak jste se poznali se svým partnerem a partnerkou, nebo kde jste se poznali, tak Ester nám píše, přeci v relaxu. Myslím si, že Ester, že máš na mysli klub Relax tady nakladně, tak já tobě a nejenom tobě, ale i všem ostatním přeju, ať vám to s těmi vašimi drahými polovičkami vydrží co nejdýl.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 14 hodin a 1 minuta.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Dnes odpoledne bude převážně oblačno a ojediněle se můžou vyskytnout i přehánky. V pozdějších večerních hodinách se bude oblačnost a opět ubývat. Nejvyšší teploty se dnes budou pohybovat v rozmezí od 15 do 18 stupňů Celsia. Zdravíme ze studia všechny, co ladíte Relax Radio. Můj čas tady za mikrofonem už se naplnil a můžu vás pozvat na nedělní siestu s Terkou Bělohradskou, která sem usedne od 15 hodin, což už je za chvilku, takže nedělní siesta s Terkou Bělohradskou 15 hodin. Já jsem se vás chvilkou pár minut zpátky ptal na to, jak a kde jste potkali vašeho partnera a ještě nám píše posluchačka Verča do vysílání. Ahoj, já potkala manžela v krámku, ve kterém jsem pracovala letos v březnu, to bylo 25 let, co jsme svoji a pořád ho moc miluji. Verčo, tak to je moc krásný, samozřejmě všichni tady z rádia, ale i všichni, věřím, že všichni relaxáci vám přejou, ať vám to vydrží co nejdéle. No a to přejeme konec konců úplně každému. A jedno, jestli máte partnera nebo partnerku, jak to zpívá Zuzana Samantová, Ženy aj muži.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
1: Pryč DPH! Pryč DPH!
2: Využijte okamžitou slevu ve výši DPH a navíc si kupte terasovou sedací soupravu Mexiko jen za 9999 korun. Je na vás, jak chcete bydlet. U nás najdete svůj trend. Více na mebelix.cz.
3: Hele, vyšla nová kaplinka.
4: Neříkej, kam se vydáme tentokrát?
3: Portugalsko, slunce, oceán, romance. A prej totálně neodolatelný týpek.
4: Tak to beru. To je zase průšvih. Já ji otevřu a zmizím na víkend.
3: Jasně, romantický útěk v praxi.
5: Julie Kaplinová, penzion v Portugalsku. Už vyšlo.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledej. Tento týden u nás. Filet z lososa s kůží 100 gramů za 29,90. Lipánek 130 gramů za 16,90. A vodka Nikolaus půl litru za 109,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.
7: Relax Radio.
8: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: je on air
1: i online.
0: www.radio-relax.cz.
1: Na Facebooku a Instagramu jsme Relax Radio.

0: Dobré odpoledne, máme neděli 17. května za pár vteřinek 15 hodin a svátek dnes slaví Aneta, tak jim přejem všem nejlepší.
1: Relax Radio.
0: Jak to tedy dnes vypadá za oknem a co nás čeká? Zítra na relaxu máme čerstvé zprávy od našich meteorologů, takže dnešní den, neděle, nám přeje teploty vyrostou k 18 stupňů a mraky se ukážou jen přechodně. Zítřejší start do nového týdne bude ještě o kousek teplejší. V pondělí ráno sice po mrazivé noci možná potkáte mlhu, ale přes den se oteplí na 17 až 20 stupňů. Sice bude během pondělí oblačnost pozvolna přibývat, ale pondělní náladu nám to rozhodně neskazí. Já koukám, že se vás kolega Vašek poslal, než jsme se vystřídali, ptal, kde jste se potkali s vaším partnerem nebo partnerkou. No tak já jsem zavzpomínala a svého muže jsem potkala na masopustu, myslím, že je to pro nás opravdu hezká vzpomínka. A já s vámi budu dnes také vzpomínat, a to na vaše první mobilní telefony. Pamatujete si ještě, co to bylo zač? Pište mi nebo klidně posílejte i fotky, jestli máte třeba doma tento artefakt někde uložený, na naše studiové číslo 606 736 736. Já si svůj první telefon pamatuju a určitě vám ráda prozradím, který to byl. Za chviličku už bude i na našem Facebooku fotka mého prvního telefonu, kterou jsem teda musela najít trošku někde jinde než u mě doma. No a v této hodině si zaspomínáme také s kapelou Tým a jejich písničkou Krátké lásky, na kterou já se teda osobně moc těším. Tu si člověk jako já jen tak sám od sebe nepustí, protože úplně zapomněl, že existuje, a přitom si ji ráda poslechnu. Krátké lásky. Tak pokud vás to také láká, zůstaňte s relaxem. A teď už Naked Portugal, The Man a Glide.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: Taky občas zdravě žárlíte. Tak americká zpěvačka Doja Cat, která nám akorát dohrává kvůli svému singlu, dokonce zřídila tajnou telefonní linku, kde dávala fanouškům své rázné vztahové rady. Jak to dopadá, když se žárlivost promění v chytlavý disco-funk, jste mohli slyšet naší novince. Doja Cat a její teda novinka Jealous Type. No a teď už Michael Schulte, With You.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

Dnes máme neděli 17. května, vy jste s Vaškem vzpomínali na to, kde jste se potkali se svým milým, se mnou budete vzpomínat třeba na své první telefony, no ale dneska také to datum vlastně rezonuje v našich novodobých dějinách, takže přesně v tento den, v roce 1989 byl z vězení podmíněčně propuštěn Václav Havel, tehdy ho režim zavřel za účast na uctění památky Jana Palacha, jenže místo toho, aby Havla zlomili, stal se přesný opak. Hned po svém propuštění začal sepisovat slavnou petici několik vět, která o pár měsíců později pomohla odstartovat sametovou revoluci. No a za chvíli se podíváme na to, co dalšího dnešní den změnil třeba ve světě, a teď už slíbené krátké lásky.

statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května, náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.

Chceš něco? Tak Allegro. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Bohemia chips 130 gramů s apkou za 29,90 a velkopopovický kozel 11 nebo Gambrinus Patron 12 půl litru za 17,90. Albert. Dle srovnání k 5. 5.

0: Dohrává nám Nathan Evans Hater on the Hill. No a dnešní den je také datum obrovským symbolem tolerance a svobody. Píše se rok 1990 a právě 17. května Světová zdravotnická organizace udělala zásadní krok. Oficiálně vyškrtla homosexualitu ze seznamu nemocí. Na počest tohoto přelomového dne dnes po celém světě slavíme Mezinárodní den proti homofobii a transfobii. Je to taková fajn připomínka toho, že na světě je sice spousta předsudků, ale respekt druhým by měl být vždycky na prvním místě, obzvlášť pokud nás nějak asi neohrožují nebo neomezují. Je to prostě taková naděje na toleranci. No, užijte si to, užijte si další song Lost Frequencies, James Arthur, Questions.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pokud právě teď jedete po nějakých dálnicích, tak tam to není žádná hrůza, je na D5 za Prahou směrem na Plzeň, probíhají na 5. kilometru měření a údržba silnice, provoz je tam mírně omezen. Na dálnici D8 směrem na Prahu mezi 30. a 18. kilometrem pak potkáte pomalu jedoucí silničáři, kteří sekají trávu na krajnici. Horší je to pak na takových těch okrskových silnicích, na silnici číslo 2 mezi Vyžlovkou a Louňovicemi. Na Praze východ se srazila dvě osobní auta, na místě už pracují záchrana i policie. Neprůjezdný je jeden jízdní pruh a tvoří se tam velké kolony. Komplikace také v Praze v Bubeňském tunelu směrem na Troju blokuje provoz nehoda dvou osobních aut. Další ťukanec dvou osobáků se stal v Plzeňské ulici u Motola, u křižovatky s ulicí Kuklova. Tam projedete jen se zvýšenou opatrností. No a pokud míříte na sever od Prahy, na Mladoboleslavsku je hlášena nehoda ve Vlkavě, v Mladoboleslavské ulici a v Lysé nad Labem v Jedličkové ulici. Tak pak buďte opatrní kvůli srážce. S osobním autem, ze kterého unikají kapaliny a míří tam složky z integrovaného záchranného systému. Pokud máte i vy nějakou informaci pro nás, určitě neváhejte a dejte nám vědět k nám do studia.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách.
2: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 15 hodin 39 minut nám dohrává Alvaro Soler, jeho Distancia. No a 17. květen je v kalendáři docela nabitý. Já už jsem tu o nějakých těch významnostech spojených s dnešním dnem mluvila a kromě historických milníků OSN na dnešek vyhlásila také Světový den telekomunikací a informační společnosti, takže pokud právě teď posloucháte Relax Online třeba na mobilu nebo přes nějakou aplikaci, slavíte vlastně taky. A máme tu ještě jedno trochu vážnější slavení, dnes je totiž i Světový den hypertenze, tedy vysokého krevního tlaku. No a co ho nejvíc pohání nahoru? Je to klasicky stres, moc solení a hromady kafe. Naopak dolů ho dostanete obyčejnou rychlou procházkou, kouskem hořké čokolády anebo prý banánem. Tak se dnes nestresujte, hoďte se do pohody, dejte si nějaký ten banán, poslouchejte relax a nechte se unášet hudbou, kterou vám hrajeme.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: byl Silver Forever in Love, taková vzpomínka na milénium. Já jsem vám tady povídala o tom, co je se 17. květnem spojeného za významnosti, no a víc vám o tom poví právě teď naše kalendárium.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Dnes je 17. května. Tento den roku 1936 se narodil herec Dennis Hopper. Roku 1949 přišel na svět tanečník a zpěvák Jiří Korn. V roce 1991 horolezec Leopold Sulovský vystoupil jako první Čech na nejvyšší horu světa, Mount Everest. Po 6 letech se ženil herec Sylvester Stallone. Rocky Balboa. V roce 1968 přišel na svět Richard Hind z kapely Texas. Důvod slavit mají i Paul Janos, Iron Maiden, Jordan Knight, člen New Kids on the Block nebo irská zpěvačka Enya. Zapomenout nemůžeme ani na Herný Beret ze skupiny Eternal a narozeně nemá od roku 1974 také jedna z Kors, Andrea.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Za mě velmi příjemná kytarová linka, krásný basy, nezaměnitelný falzet Adama Leviena a k tomu hostující thajská princezna Lisa. To byla taková popová lahůdka s názvem Priceless od Maroon 5 a Lizzy. Já doufám, že se vám to líbilo, no a my jedeme dál, před námi je Bon Jovi.
1: Relax Radio. Nedělní siesta s Terkou.

0: 15 hodin 59 minut a do 16. hodiny nám zbývá právě asi tak půl minutky.
1: Relax Radio.
0: Tak jak to dnes vypadá za oknem, co nás čeká zítra, na to nám odpoví meteorologové. Dnešní den, tedy neděle, nám totiž přeje. Teploty by měly vyrůst až k 18 stupňům, aktuálně máme na Kladně 15. Mraky se budou ukazovat jen přechodně. Zítřejší den, tedy start do nového týdne, pondělí, bude ještě o kousek teplejší. Pondělí ráno sice po mrazivé noci možná potkáte nějakou tu mlhu, ale přes den se oteplí na 17 až 20 stupňů. A sice bude během pondělí oblačnost zvolna přibývat, ale já myslím, že nám to náladu rozhodně neskazí. My jsme si dnes povídali o tom, co je všechno spojeného s výročím 17. května a já dnes vzpomínám také na svůj první mobilní telefon, což byla Motorola D360. Nevím, jestli to někomu z vás takhle něco řekne, ale byl to takovej telefon, taková cihla, ale opravdu cihla, u které se musela vytahovat anténa, měnit baterka, která nevydržela snad ani den, ty baterky k tomu byly dvě, musela se vždycky jedna nabíjet. Ten telefon se měla společnej se svojí maminkou, která teda číslo má do dneška, já jsem byla v 5. třídě, takže je to už, nebo možná v 6., takže je to prostě už zkrátka fakt nějaký pátek zpátky. No, pamatujete si vy na vaše první mobilní telefony? Máte třeba doma nějaký ten artefakt? Pište mi nebo posílejte třeba i fotky na naše studiové číslo 606 736 736. A na co se můžete těšit po té hudební stránce v téhleté hodině, v téhleté 16. hodině? Bude to třeba kapela Krištof a její Všude kolem moře, tak pojď hledat břeh.
2: Všude kolem moře, tak pojď hledat břeh.
0: Můžeme pak zkusit hádat, co nám tím ta kapela chtěla vlastně říct. No a teď už Charlie Puth, Changes.
1: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax. Relax Radio.

0: O tom, jaké to je, když se pohádka zvrtne v pořádný rockový rozchodový song. To byly Sunrise Avenue a jejich pecka Fairy Tale Gone Bad. Takže bychom nad tím mohli přemýšlet tak, že prostě pohádka, taková ta vztahová, se změnila v noční můru. Tak pokud zrovna vy třeba řešíte nějaké ty vztahové mráčky nebo dokonce rozchod hlavou vzhůru, možná to teď nechcete úplně přijmout a nevěříte tomu, ale opravdu to časem bude lepší. Důležité je jít dál. Každý z nás to má sice jinak těžké a nikdo nikdy nezažije naprosto stejnou situaci jako druhý člověk, ale každá bolest jednou přebolí. A mnoho lidí, kteří se rozchodem prošli, potvrdí, že se jim otevřelo mnoho nových možností a že jim je třeba v novém vztahu s poučením z těch předchozích mnohem lépe. Poučilo je to o tom, co chtějí, co ne, co je důležité, co je hodnotné. Takže pokud zrovna třeba vy máte takhle náročné období, držím vám palce, abyste to zvládli co nejlépe a my vám z Relaxu posíláme spoustu úžasné a skvělé hudby.
1: Nedělní siesta s Terkou. Nedělní.

moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Relax Radio. Relax Radio. Hokejový šampionát.
1: Krásné hokejové odpoledne z relaxu. Pokud jste včera fandili našim klukům na mistrovství světa, tak asi ještě teď rozdýcháváte, stejně jako já, to obrovské drama. Zápas se Slovinskem nám bohužel nevyšel podle představ a po prohře 2-3 v prodloužení bereme jen jeden bod. Zajímavé je, že proti nám chytal původně Čech Lukáš Horák, který tady u nás neměl úplně tak slibně rozjetou kariéru, no a tak už život tak nějak přesunul právě do Slovinska, kde má dnes už občanství. Ale žádnou paniku, šampionát teprve začíná a dnes mají naši reprezentanti zasloužené volno na regeneraci. V rámci naší tabulky jedna ze zkoušek ohněm přichází, ale zítra v pondělí večer nastoupíme proti silnému Švédsku. Zápas startuje už ve 20 hodin a 20 minut a my tady ve studiu už teď chystáme drezy a budeme držet palce. Další zápas nás čeká ve středu odpoledne v 16 hodin a 20 minut, kde nastoupíme proti Itálii. No a o víkendu nás čeká ostře sledované federální derby se Slovenskem, které startuje v sobotu v 16 hodin 20 minut. V naší skupině aktuálně na prvním místě Kanada s 6 body, na zádají dýchá český tým se 4 body, za námi je Slovensko se 3 body, no a v Ačkové tabulce pak vede Finsko a Švýcarsko s 6 body schodně. Dneska už tedy od hokeji sice naši kluci si odpočinou, ale vy můžete ladit formu u skvělé muziky, užijte si zbytek neděle a věříme, že zítra ty 3 body urveme. Tady je další song pro dobrou náladu a je to Bee Gees, Night Fever.
0: Sportovní zpravodajství z mistrovství světa v hokeji 2026 vám přiváží AAA Auto Kladno, největší prodejce ojetých vozů v regionu. www.aaaauto.cz. Relax Radio.

Já jsem před chviličkou shrnovala takové informace z mistrovství světa v hokeji, no a ono neběží jenom tak jako na ledě, ale dalo by se říct, že teď už i v pražských ulicích. Tak pokud se v těchto dnech vydáváte do pražských Vysočan, konkrétně do nového areálu Harfa Living, narazíte tam na zbrusunovou ceduli s nápisem Bukačova ulice. Praha se totiž rozhodla vzdát poctu legendárnímu trenérovi Luďku Bukačovi, který nás dovedl k titulu mistrů světa. No a proč zrovna Vysočina? Pan trenér kdysi hrával za Spartu a pracoval v místní fabrice ČKD, takže se symbolicky vrátil domů. Tak až pojedete kolem, vzpomeňte na hokejovou legendu, no a pokud vás zajímá, jak to jezdí na silnicích a na dálnicích, vydržte si do 16:30 s relaxem. Největší věci.

0: Relax Radio. Dopravní
1: servis. Jak jsem slibovala, máme tady čerstvé zprávy ze silnic a dálnic. Velké komplikace vás potkají na dálnici D1 směrem na Prahu na 28. kilometru u Hvězdonic. Tam se srazila 3 osobní auta. Na místo právě teď míří policie, tvoří se tam dlouhé kolony, tak je potřeba se obrnit trpělivostí. 2 nehody bez zranění aktuálně brzdí provoz přímo v Praze. Ta první se stala na Černém mostě v Lumecké ulici hned u sjezdu z dálnice D11. Druhý ťukanec 2 osobních aut řeší řidiči v Kobylisích v ulici pod sídlištěm poblíž tramvajové vozovny. No aby toho nebylo málo, tak na příjezdech do Prahy stojí porouchaná auta na dálnici D11 těsně před Prahou na prvním kilometru u Horních Počernic. Počítejte se zdržením kvůli nepojízdnému vozu. Podobná situace je i na dálnici D10 směrem na Turnov u Tuřic mezi 27. a 19. kilometrem, kde nepojízdné auto taktéž blokuje provoz. No a na závěr tady máme probíhající údržbu na dálnici. Na D5 za Prahou směrem na Plzeň se kolem 5. kilometru měří silnice, na D8 směrem na Prahu u Nové Vsi pak buďte opatrní na sekače trávy na krajnici. Šťastnou cestu přes bez nehod přeje Relax. Relax.

0: To byla vzpomínka na hity Millenia se Shaggym a jeho It Wasn't Me. No a schválně, jestli si pamatujete na svůj úplně první mobilní telefon, já už jsem se na to ptala. Asi dvakrát a většina z vás píše, že měla doma tu samou ikonu nezničitelnou Nokia 3310. No to byl stroj, baterka vydržela týden, když vám spadla na beton, odnesl to možná spíš ten beton než ten telefon. No a vrcholem tehdejší zábavy bylo překonávání rekordů v legendárním Hadovi. Tak dneska všichni sice koukáme do těch dotykových displejů, ale za mě upřímně občas by nebylo marné vrátit se do doby, kdy telefon sloužil jen na volání, psaní a vlastně nás neotravoval stovkami upozornění z aplikací nebo různých hromadných konverzací. Aktuálně přiznávám, že mám v několika konverzacích na WhatsAppu nepřečtených přes 100 zpráv, takže pokud někomu neodopisuju, tímto se omlouvám. Mám pocit, že se možná k některým těm zprávám ani v životě už nedostanu. A upozornění na příchozí pracovní mail mimo pracovní dobu jsem si musela úplně vypnout, aby mi z toho nehráblo a nestresovalo mě to před spaním. No tak jak jste na tom vy? Pište mi dál do našeho studia na naše číslo 606 736 736 a teď už další skvělá hudba Robert Grace.
1: Relax. Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio.

0: Avicii, Waiting for Love, možná v rozvrhu svého fitka narazíte na kouzelné slovíčko body pump a mě tohle tu písnička vždycky připomene právě tohle cvičení. Pokud nevíte, co si pod tím představit, je to v současnosti jedno z možná nejpopulárnějších skupinových cvičení s činkami na světě. Já osobně to cvičím doma v aplikaci přes telefon, kterou si sdílím do televize. Činky mám doma ještě z dob covidu, takže je to vlastně takový jako fajn, jak to využít. Pro mě jakožto bývalou mnohaletou tanečnici a člověka, co má k hudbě a rytmu velmi blízko, to není žádné nudné zvedání těžkých vah v koutě, ale posiluje se vlastně v tempu energické muziky. Za jednu jedinou hodinu uděláte až třeba 800 opakování s menší váhou. Svaly tak nerostou do úplně obřích rozměrů, ale měly by se rýsovat, pokud na nich teda jako já nemáte úplně hromadu tuku, ale ty tam nebudou věčně, protože se u tohohle cvičení parádně spalují, takže skvělá věc. Tak to byla Avicii a Waiting for Love.
1: Relax Radio.
2: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
2: Napište na zprávy @radio_relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to jsou aktuální zprávy z vašeho regionu.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Miller, Miller Milch, různé druhy za 16,90. Hamé, Majka, Matěj nebo Svačinka 120 gramů za 16,90. A Ariel, prací kapsle nebo gel za 399,90.

0: května. Kaufland.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
4: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.

0: Nevím jak vás, ale já myslím, že minimálně mě tenhle track prostě nikdy neomrzí. Je to takový ten legendární 90-kový hit v moderním kabátě, o který se postarali David Guetta, Bieber, Rexa, jejich společná jízda I'm God, tedy taková ta vzpomínka na Blue Dabba Day. No a věděli jste, že tenhle hit málem nikdy nevyšel. David Guetta, Bieber, Rexa tuhle předělávku nahráli jen tak pro radost. No a nechali roky ležet v šuplíku, jenže pak úryvek unikl na TikTok a stal se virálním a fanoušci je, dalo by se říct, dokopali k tomu, aby písničku oficiálně vydali. Takže David Guetta, Bieber, Rexa, I'm Good, tedy Blue Dabba Day.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

0: Máme neděli 17. května a 17 hodin máme právě taky teď.
1: Relax Radio.
0: Tak jak to bude vypadat ještě dneska za oknem a co nás čeká zítra? Na Radio Relax máme čerstvé zprávy od meteorologů. Aktuálně máme 15 stupňů a mraky se ukážou jen přechodně. V noci očekáváme 5 až 2 stupně, což může vést k tomu, že ráno budou nějaké ty mlhy. No ale jinak bude zítřejší start do nového týdne ještě o kousek teplejší než dnešní den. Přes den se oteplí na 17 až 20 stupňů, jen teda oblačnosti bude oproti dnešku možná trošičku více, bude jí trošičku přibývat. Já se vás dneska ptám na váš první mobilní telefon, můžete přispívat na Facebooku k příspěvku a pokud si myslíte, že klasickým tlačítkovým telefonům už definitivně odzvonilo, budete se možná divit, ale podle dat Českého statistického úřadu má obyčejný tlačítkáč v kapse stále ještě 18% Čechů. No a nejsou to jen seniori, staré mobily totiž zažívají obrodu i u mladých lidí, kteří chtějí jednoduše digitální detox. Tyhle telefony mají totiž obří výhody. Nikdo vás přesně nesleduje, baterka vydrží věčnost, no a hlavně se nerozbíjí, když se na ně jen třeba špatně podíváte nebo si je uložíte někam, kde se prostě poškrábe displej. U nás v Relaxu, pokud je mi dobře známo, také jeden kolega používá stále ještě tlačítkový telefon, no a mně je to vlastně velmi sympatické. Takovej opravdu jako detox a nenechat se honit úplně tou moderní dobou. Tak pokud na tyhle tlačítkové klasiky taky nedáte dopustit, napište mi k nám do studia na 606-736-736. A na co nedáme dopustit, je určitě také skvělá hudba a my vás touhle v téhle hodině vás vlastně zveme na další skvělou hudbu, třeba na Marka Ztraceného, který stále věří.
1: Už

0: Doznívá nám Get Away. No a před chvílí jsme vzpomínali také na staré tlačítkové telefony a mě už píšete i o tom, že vaší první láskou nebyla Nokia, ale legendární Sony Ericsson. No a není se čemu divit, kdo neměl v kapse takovýto oranžovo-černý mobil s logem Walkman a nepřetáčel si na něm MP3, jakoby v podstatě na začátku tisíciletí ani nežil. No a co teprve řada Cybershot s tou parádní posuvnou krytkou foťáku, se kterou jste fotili úplně všechno. A pamětníci mi určitě dají za pravdu, že to byly stroje, co nám opravdu dokázali obohatit život, učili nás zkrátit SMSky, nebo je dělit do několika zpráv, no a taky jsme vynalezli spoustu smajlíků, tedy takových těch pradědů emoji. Problémem snad byl jen ten věčně zaseknutý joystick uprostřed klávesnice. No a my jedeme dál.
1: Nedělní siesta s Terkou.

0: písničku Bad Ideas, kterou má na svědomí Ale Farben featuring Chris Wilbura, nám teď tedy dohrává. No a dnes je také 17. května, což je znamená, že přes 40 lety a jedním dnem zažila Amerika největší šok v dějinách televizních seriálů. V kulturním Dallasu totiž stal z mrtvých milovaný Bobby Ewing. Herec chtěl původně skončit, ale sledovanost šla tak dolů, že ho scénáristé museli tak jako vytáhnout z mrtvých. Takže ho uprosili k návratu a jak to vyřešili? Vyřešili to tak, že se ráno manželka probudila a všechno byl jen zlý sen. Tak a my jedeme dál, Ann Lee, Two Times, už za chviličku na Relaxu.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Možná právě teď jedete autem a pochvalujete si, jak vám to tam krásně voní. Nebo možná vám to prostě krásně vonilo, když jste sedli do úplně nového auta a vědci z psychologických laboratoří zjistili, že tato vůně v našem mozku spouští produkci dopamínu, tedy hormonu štěstí a úspěchu. No a automobilky ty to moc dobře vědí a proto mají celé týmy takzvaných olfaktorických inženýrů, tedy profesionálních čichačů. Ti v laboratořích míchají chemické látky z palubní desky a sedaček tak, aby auto vonělo luxusem a vy jste měli podmanivý pocit, že jste své peníze utratili správně. Pokud teď tedy v jednom takovém vonavém autě sedíte, užijte si ten luxusní pocit. No a my vám k tomu za chviličku přineseme aktuální informace ze silnic a dálnic.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Pokud aktuálně projíždíte centrem Prahy nebo se do něj chystáte, obrňte se opravdu velikou trpělivostí. Až minimálně do 18. hodiny v širším centru probíhá velká spanělá jízda motocyklů. Trasa vede od Smíchova přes Jiráskův most, nábřeží kolem Karlova mostu přes Letnou až k Pražskému hradu a zpět přes magistrálu a Karlovo náměstí. Očekávejte tam opravdu silný provoz, uzavírky a velké zdržení. Další komplikace v Praze je hlášená ve Vršovicích v Ruské ulici, kousek pod Olšanskými hřbitovy. Tam se srazila dvě osobní auta, nehoda je bez ranění, ale zkrátka to tam překáží hladkému provozu. Pokud míříte do hlavního města po dálnici D10 od Turnova, těsně před Prahou na 7. kilometru u Radonic, pozor v levém jízdním pruhu. Uvízla tam nepojízdná motorka a tvoří se tam také kolona. Komplikace se přesunuly i na D1 směrem na Prahu. Na 41. kilometru u Šternova blokuje provoz čerstvá nehoda dvou osobních aut a na místo před chvílí jela policie. Na dálnici D5 směrem na Plzeň na 12. kilometru u Berouna krátce postojíte kvůli osobnímu autu, které na krajnici mění pneumatiku po defektu. Přejeme vám šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv.

주는 걸 너란 사랑으로 수놓아진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 걸 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax rádio.

0: To byla písnička Too Sweet, no a my vám na relaxu hrajeme jednu písničku za druhou, mají tak jako 2 až 4 minuty, že jo, ale jak dlouhá je ta nejdelší písnička na světě nebo nejdelší koncert na světě? V jednom německém kostele už od roku 2001 běží skladba, která má skončit až v roce 2640. Ano, slyšíte správně, bude hrát neuvěřitelných 639 let. Automatické varhany tam mění tón třeba jednou za několik let a když se tak stane, sjíždějí se tam tisíce fanoušků z celého světa, aby u té změny byly. Tak my vás takhle dlouho napínat určitě nebudeme, u nás se melodie střídají, řekla bych, příjemným tempem. No a ta další pro vaši dobrou náladu přichází právě teď, kdy nám zaspívá Fergie.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax rádio.

0: Kapela Chevrolet Geronimo, no a slovo Geronimo se v angličtině používá jako bojový pokřik ve chvíli, kdy člověk skáče z velké výšky. Původně ho používali američtí parašutisté a písnička je o odvaze zariskovat. Vypráví o tom, že člověk občas v životě nebo v lásce stojí na hraně, bojí se udělat další krok, ale prostě se musí nadechnout, zakřičet Geronimo a skočit. No a jeden takovýhle velký skok se odehrál v letadle s panami do Argentiny, kde 60-letá dáma a o 5 let mladší muž, tak se seznámili v business třídě teprve po startu. A 7-hodinový let jim utekl zřejmě vcelku rychle, protože popustili uzdu vášním přímo na sedadlech v business třídě. Ostatní cestující sice byli v šoku, ale dvojce si šla tvrdohlavě. Zřejmě za svým cílem vstoupit do takzvaného mílového klubu. Celá romantika ale skončila hned po přistání na letišti, totiž na pana architekta čekala policie, no a jeho manželka se 3 dětmi. Tak ne nadarmo se říká, že láska nám občas dává křídla, ale v tomhle případě to byl spíš pořádný pád na zem. Tak za trest lidem hrozí pokuta a nebo příspěvek na některé z dobročinných organizací a nám teď nehrozí nic jiného než spoustu krásné hudby. Chill Corey, Mabel, I Wish.
1: Nedělní siesta s Terkou. Nedělní siesta s Terkou. Relax Radio. Relax.

0: Ještě tak jako vteřinku a máme 18 hodin.
1: Relax Radio.
0: Počasí. Tak krom toho, že máme 18 hodin, máme také 15 stupňů a mraky se ukazují jen přechodně. V noci očekáváme 5 až 2 stupně, což může kránu přinést mlhu, ale jinak bude zítřejší den, tedy start do nového týdne, o kousek teplejší než ten dnešní. Přes den se oteplí na 17 až 20 stupňů, jen oblačnosti bude oproti dnešku možná trošku přibývat. My jsme dnes mluvili o spoustě tématech, krom jiného o klasických tlačítkových telefonech, na které jsme vzpomínali. Vzpomínali jsme na to, jaké telefony jste třeba používali. No ale co ty nové, ty moderní, ty dotykové? Máte třeba ve zvyku si v posteli před spaním ještě rychle projet sociální sítě nebo přečíst zprávy na mobilu? Možná proto se pak ráno můžete cítit unavení. Naše tělo totiž reaguje na modré světlo z displeje, které pro mozek znamená jediné. Je poledne a musíme fungovat. No, čímž jsou úplně zablokuje spánkový hormon melatonin. To teda ty starý telefony neměly tohleto. Ty byly v tomhle lepší. Tak možná jeden nedělní tip. Zkusit dneska malý experiment, hodinu před spaním odložit telefon, nechat displej spát a místo toho si jako kulisu pustit třeba večerní playlist na relaxu a zkuste, jestli se ráno probudíte lépe vyspaný, znovu zrození. Já vám přeju příjemný zbytek neděle. Čeká vás spoustu úžasných, skvělých hudby. Třeba opět Radeček a pak doufám. A budu se na vás těšit zase příští týden. Doufám, ta síla ve mně doutná a oheň ve mně splál, chci to zkoušet dál. Takhle skvěle to bude znít, tak vydržte s relaxem, zůstaňte u toho večerního playlistu a já už se na vás těším zase v neděli.
2: Relax Radio. Tereza Bělohradská. Tereza Bělohradská. Relax.
1: Relax Radio.

0: statutární město Kladno a primátor Milan Wolf vás srdečně zvou na Kladenský festival. Začínáme v pátek 22. května od 16 hodin na náměstí starosty Pavla. Pivo, víno, míchané drinky, dobré jídlo, soutěže a spousta hudby. Od 17 hodin postupně zahrají Anopheles, Emma Drobná a skupina Citron. V sobotu pokračujeme od 15 hodin. Program hudebně doprovodí Desmond, Iné kafe a skupina Škvor. Pátek 22. a sobota 23. května náměstí starosty Pavla a Kladenský festival. Vstup zdarma. Více na www.městokladno.cz.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Krolevsky, polotvrdý sýr z Oky 100 gramů za 29,90. Bánovecké sírové nitě různé druhy za 29,90. A Matony Immuno, minerální voda s ovocnou chutí a vitamíny za 19,90. Až do 19. května. Kaufland.
2: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní praktický přenosný kompresor Shepach Air Force 5 jen za 1029 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 1247 korun. Když něco, tak Allegro.
3: Léto volá. Voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
4: Relax

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 18. května. Tento den roku 1918 se narodil papež Jan Pavel II. Vlastním jménem Karol Wojtyla. V roce 1957 přišel na svět Michel Kreti, manžel německé zpěvačky Sandry a duchovní otec hudebního projektu Enigma. O 7 let starší je jeden z nejpopulárnějších německých moderátorů Thomas Gottschalk. 18.5. naopak zemřel hudební skladatel Gustav Mahler. Roku 1961 spatřil světlo světa Hugh Whittaker, člen kapely House Martins. Every woman, every man. Join the caravan of love. 18. května také otevírali v Bostonu luxusní hotel Ritz. V roce 1973 navštívil soudruh Brežněv v západní Německo. Po 17 letech podepsali obě Německa, jak západní, tak východní, dohodu o společném státu.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.
2: Relax Radio.
1: Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax.

0: Radio. Relax Radio. 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda.
1: Musím vám říct, že na tuhle relaxádu, tedy oficiální hitparádu Relax Rádia, jsem se hodně těšil. Čekáte, že třeba kvůli muzice? Je to kvůli tomu, že má moc příjemný číslo, který se dobře pamatuje. 1560. Já ty nuly na konci prostě mám rád a dobře, přece ta paměť už není úplně ideální. Tak jdeme na to, ať se tady nebavíme jenom o číslech, i když o číslech to taky hodně bude, protože máme pořadí od desítky směrem nahoru k jedničce a k tomu ještě přidáme 4 novinky. Lehce vysvětlím pro ty, kteří třeba dneska relaxádu naladili jako poprvé v tom pořadí, ty písničky, které tam máme od 10 směrem nahoru, jsou maximálně 5 týdnů, to znamená 5 týdnů postupují nahoru dolů, záleží na tom, jakým pošlete hlasy na www.radio-relax.cz. Je to vlastně vaše hitparáda. No ale protože po 5 týdnech jdou z kola ven takzvaně, tak musíme mít i nějakou náhradu. A od toho slouží 4 novinky, ze kterých téměř vždycky postoupí nějaká do toho základu a už se to zase opakuje a jde to furt dokola a dokola. Takže ty 4 novinky máme i dneska. Nejdřív ale rekapitulace z minula.
0: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace.
1: BTS a Swim, já se s vámi dívám, no panečku, minule tady byli po 4., takže dneska, jestli se umístili v té 10, tak tady budou naposledy, nechme se překvapit, a na 4. ne, na 2. místě to byl tady Swims. Tenhle toho chlapka mám hrozně rád, já jsem viděl jeho videoklipy a ty neměly chyby. Jednička. Takový rapík by se dalo říct v obyčejnej Fete Wapa, Right Back To You, a ono možná v jednoduchosti je síla a tady se to potvrdilo 2x tolik. Takže tolik, co se týče první 3 z minula. No ale, protože novinky